Takže jo, mají sufa, vyluce, ona tady ale tu lám pitu, tahle pitu, a mě dá to por klamy, a pena pole, ona, pátý si mají to malý, ale já tenu, dá to por klamy, ale vám připěli, mana tua, tala lasi, a samu, a mnou jela ufa, sol, nepo, ne, tenu, penli, a on si o tato, pátý si langa leu, tenu, mají mananga, a lualo. Oleua to e fa wauta to pa uepe ona masniai fa to ai le tau o le tato tu si pa pengar so ngamre ba fispeli le uto po limas polo tala na le ofisa la mare radio Samoa ma wai to wono pa to lu hope avenue in Marga City e mo wai municipal tlanga tala no la pomo pi pi le ofisa o iba luo no luats lima iba toro no mera o iba luo no luats lima iba toro no mera. Yeah, pay to the Yan and the Sharp Radio Samoa.co.nz. Yeah, pay Sauka. Mowal late, Manatua, Sautusi, Palupenga.